svět. Promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou

Za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

Beck, Pete Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

že chtěl jsem vždycky zpívat sám. Snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, byl z nejslavnějších ve své době. Každý jeho jméno znal a kdo tvrdil, že je král. Dnes už dávno v zapomnění pad, vždyť takový

na pozdrav nám všem krátce kýv a řek, vše jiné nežli dřív, a nač se proto vzdávat. My všichni ušli svůj snad díl a cesta je lepší nežli cíl.

Kdo si řekl, ať žije král, a všichni začali zpívat. Už nebylo co skrývat, a zmizel sníh a zmizel mráz. A zmizel prostor a zmizel čas, a my všichni náhle našli hlas.

Slavík odletěl. Naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to nevím.

nocí deštivou, po špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty a já.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Nesyčíst jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tvářích, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: skupina Olympik, písnička Kam jdou děti, tady na Českém Vlaníku, 6 hodin. Od mikrofonu vám krásné úterní ráno přeje Vlasta Suk. Za okamžik počasí, taky čerstvé zprávy a pak si budeme zase pohodově hrát. Nabídnu Valdu Matušku. Štěstí nekoupíš za mě. Když máš v chalupě orchestrion, tak ten nás čeká už za několik málo minut. Taky v příští hodině vrátě a vyskočil tak smění bitva o New Orleans. A nebo Michal David a Magda Malá, Když se loučíš. I v létě vám Český Vlaník hraje české písničky, které máte rádi. Tak za okamžik pokračujeme.
1: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak, jak by to dnes mělo vypadat z počátku, teď po ránu a ještě dopoledne jsem tam polojasno, postupně oblačno a odpoledne i zataženo. K tomu právě během odpoledne přibude déšť nebo přehánky a sem tam se objeví i bousky. Teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech na horách okolo 18 stupňů Celsia. A sem tam se i rozfouká severozápadní vítr. Toliko počasí, teď slíbené zprávy a kolegyně Monika Holubová.
6: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. V Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Po skoro půlročních sporech na něj dnes ráno vyrazí prezident a premiér. Petr Pavel si účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu a víc tomu řekl ministr zahraničí Petr Macinka.
7: Už to, že pan prezident se soudí s vládou ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice sama, tak už to samo o sobě samozřejmě poškozuje Českou republiku. Není to vláda, kdo by tak činil.
6: Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš. Po tropických vedrech nastalo počasí vhodné pro horské túry. Očekávaný nával turistů sál v Jeseníkách o prodlouženém víkendu nekonal. Řadu lidí totiž odradila nepříznivá předpověď i občasný déšť. I tak už ale návštěvnický rekord pradědu a okolí Ovčárny letos spadl. Karlovarskou hřídelní lávku čeká oprava. Práce začnou až po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu, který od pátku probíhá. Oprava lávky za víc než 30 milionů by měla skončit v červnu příštího roku před dalším ročníkem festivalu. Rekonstrukci zaplatí město ze svého rozpočtu bez dotací. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila nasazenou 26. Američanku Kýsovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Martensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Tolik zprávy, hezké ráno.
5: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 6. hodině, to je aktuální čas. Rozjíždíme České ráno na Českém Blaníku s Vlastou Sukem a pěkně od podlahy. Yeah! Tohle je Svařák a Harley. Tak krásný den, nádherné vstávání. No a pokud jedete do práce, šťastnou cestu.

0: čas běží.
1: Nesmrtelní chalupáři, Valdemar Matuška, když máš v chalupě orchestrion. Posloucháte Rádio Český Blaník, za minutu bude 6:45. Probouzíme se do úterního dne 7. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslava, takže Bohušky přejeme všechno nejlepší. A co narozeniny? 42. slaví český herec Igor Orozovič, 64. česká lékařka Kateřina Zeithamlová, taky tu máme českého herce Miloslava Majzlíka, jemu 75, a italskému zpěvákovi Toto Cotugnovi by dnes taky bylo několik let, protože se narodil v roce 1943 a odešel do hudebního nebe v roce 2023. Ale kdo ještě slaví, tak to je britský hudebník, bubeník kapely Beatles Ringo Starr. Tak pokračujeme dál. Na českém Blaníku za okamžik se Vráťa vyskočil a tak smení bitva o New Orleans, anebo Krištof právě teď do nebe se propadá. Tak pohodové ranko. Říká.

A tak dávam sásku na tvoju lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

0: Konec 80. let přinesl i tuhle pecku Petru Kotvaldovi. Milujem se čím dál víc. A teď jsme si hráli na Českém Blaníku. Já vám přeji od mikrofonu dobré ráno, za 5 minut už bude 6:30. Už jsme přáli k svátku všem bohuškám, které dnes slaví, a teď je na čase popřát i našim čtyřnohým mazlíčkům. Ano, začneme u pejsků. Dnes tedy 7. července svůj svátek slaví Foggy. Takže pokud se váš pejsek Foggy jmenuje, nezapomeňte mu koupit nějaký pamlsek. Mimochodem spoustu zajímavých a užitečných informací a rad o pejscích má pro nás kolega Martin Císař na Facebooku Českého Blaníku, tak se tam kdykoliv můžete podívat. A aby to nebylo líto taky kočičkám, ano, tak no, já jsem to věděl. Tak popřejeme jim, jejich oslavenec a světe div se, je dnes taky Foggy. Tak to pěkně vyšlo. Foggym tady přejeme všechno nejlepší, pejskovi i kočičce, a za chvíli z Českého Blaníku pošleme další pohodové písničky. Michal David, Vagra Malá třeba, když se loučíš už za pár minut.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: Co asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
5: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
4: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
5: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
4: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Radio Český Blaník.

0: I takové písničky má na svědomí Michal David, sice méně známá, ale krásná. Na konci 80. let si střihl i tento duet s Magdou Malou, Když se loučíš. Posloucháte Český Blaník a teď máme 7:30, k tomu 5 minut.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jak to aktuálně venku vypadá na obloze, prozradí meteorolog Tomáš Mejstřík. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno. Na našem území máme v tuto chvíli většinou hodně oblačnosti, to znamená zataženo až oblačno, ale v jižní části Čech se obloha protrhala, je tu místy až polojasno. Co se týká teplot, tak jsou poměrně vysoké. Aktuální teploty jsou mezi 19 a 15 stupni Celsia a fouká nám jenom mírný vítr.
0: A co by ten dnešek měl přinést?
2: Čekáme většinou hodně oblačností, to znamená oblačno až zataženo, i když ještě dopoledne bude v Čechách místy polojasno, na severu a severovýchodě území se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, s malou pravděpodobností i bouřky. Dnešní teploty budou poměrně vysoké, čekáme 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 18, tím, že Šumava bude mít až 22 stupňů Celsia.
0: Tak já moc děkuju a přeju krásný den, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: No a pokračujeme dál, tohle je Michal Tučný, co by prodavač.
3: Všichni známe.

0: I slovensky hraje český Blaník. Důkaz toho Petr Nač. Láska je tu s vámi. Za dvě minuty bude 6:45.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: No, teď bych tu měl pozvánku na další z letních koncertů našeho staršího bráchy Blaníku. Rozjeli jsme to a naše letní tour po Česku pokračuje. Už tento pátek se na vás těšíme v Pelhřimově, kdy to rozjedeme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí. Těší se na vás kolega Martin Císař a k tomu i spousta interpretů, třeba Olga Lounová. Taky tam zaspívá blanická kapela, Vojta Nedvěd a nebo Slza. Vstupné se neplatí, takže na všechny se moc těšíme a i tady si můžete přijít pro tu krásnou sluníčkovou samolepku od Blaníku a Centropolu, která vám může přinést velké peníze, dokonce i 100 000 korun. Tak přijďte, těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Do té 7. hodiny pro vás třeba Pavel Novák z písní Asi a taky nám zaspívá Hana Zagorová. Já chtěla jsem ti báseň psát. To jsou další české písničky, které máte rádi.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
7: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
10: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Radio Český Blaník.

0: Karel Gott nám zpíval na českém Blaníku, co si jen zač. Je přesně 7 hodin, posloucháte České ráno a za chvíli budeme pokračovat v českých písničkách, samozřejmě po zprávách Helena Vondráčková. Ty se ptáš, co já? Taky dorazí Petra Černocká. A mám pro vás Fabiho Daňka, Rosu na kolejích. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
5: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
6: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
7: Českém Blaníku.
0: V tuto chvíli ještě let, kde svítí sluníčko, i během dopoledne čekujeme polojasno, postupně ale oblačno, odpoledne až zataženo a na severu a severovýchodě lokální přehánky nebo déšť, sem tam zabouří. Teploty dnes 26 až 30 v tisíce metrech kolem 18 a na severovýchodě kolem 24. K tomu se místy rozpouká vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Tak by to mělo vypadat, jak to vypadá za volantem, řekneme si právě teď.
8: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
0: Tady je kolega Kuba Bělak.
9: Na trase z Plzně do Tábora u Žákavy zasahují záchranné složky u nehody osobního auta a projíždí se jedním pruhem. Na průjezdu Teplice v nákladní ulici poblíž kruhového objezdu s Novosedlickou havarovala dvě osobní auta. Dejte pozor a opatrně na dálnici D8 na 17. kilometru směrem na Lovosice stojí porouchané auto.
0: Další informace ze silnic přináší Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: S 10minutovým zdržením počítejte na dálnici D1 od 212. kilometru ve směru od Vyškova do Brna. Důvodem je silný provoz. Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 15. kilometru ve směru na letiště. Důvodem je hustý provoz na této trase, se zdržíte okolo 10 minut.
0: Děkujeme, vaše postřehy ze silnice dálnic očekáváme na WhatsAppu, kde můžete nahrát hlasovou zprávu. Telefonní číslo 720-8363-07. Teď kolegyně Monika Holubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Premiér i prezident zamíří na summit do Ankary každý jiným letadlem. Šéfem výpravy je Andrej Babiš, který Česko zastoupí na obou klíčových setkáních, tedy na dnešní neformální večeři vrcholných politiků i na zítřejším hlavním zasedání NATO. Prezident na rozdíl tří summitů, kdy stál v čele delegace, bude jen pouhým členem. Jednání se zúčastní, nebude ale sedět u hlavního stolu. Diamo chystá druhou etapu sanace po havárii vlaku v Hustopečích nad Bečvou. Zahájit ji chce od 1. září. Zástupci podniků současně jednají s vlastníky pozemků potřebných pro rozsáhlé sanační práce. Dohody nebo souhlasy mají zatím přibližně k polovině dotčených ploch. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto na Kolínské střední odborné škole informatiky a spojů otevřel první junior centrum kybernetické bezpečnosti. K čemu je dobré, vysvětluje radní Milan Vácha.
12: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět běžném internetovém prostředí.
11: Projekt vyšel na 70,5 milionu. Ve Venezuele pokračuje odstraňování následků ničivého zemětřesení. Počet obětí stoupl na 3535. Podle agentury AFP se ale nyní venezuelské úřady vyhýbají informacím o pohřešovaných po dvou silných otřesech. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Vlastíku, je to opět tvoje.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Tak Monia, děkuji za předání slova. Ano, s vámi je Vlasta Suk, teď je 4,5 minuty po 7 hodině. Nám zaspívá Helena Vondráčková a ty se ptáš, co já. Za chvíli taky nabídnu Václava Neckáře, já ti zabrnkám. To je název písničky, než bych vám tady brnkal. Ale pak vám taky pustím písničku dne. Tentokrát se spoustu zajímavostí dozvíte o puberťákovi Xindlovi X. Tak poslouchejte dál naše vysílání. Dobré ráno.

0: Nachoscan1.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

0: Další pohodovka pro vás. Na českém Blaníku Václav Neckář, já ti zabrnkám. Máme čtvrt na 8. No a teď se dozvíte něco o písničce od Sinla X a Puberťákovi.
1: Písnička dne.
2: Na českém Blaníku.
0: Pak si ji samozřejmě zahrajeme, ale nejprve nějaké informace o ní. Nám prozradí spoluautor písničky Jenda Vávra.
3: Písnička Puberťák vznikla s Xindlem X, s Ondrou, tak, že jsme se bavili o tom, že sice už nejsme nejmladší, ale v hlavě se pořád cítíme hodně mladý. Ondra přišel s nějakým základním nápadem a v průběhu ty písničky jsme tak nějak už jako tušili, nebo já jsem říkal, tyjo, to by jako mohlo zarezonovat, protože podle mě hodně lidí se cítí jako mladší, než ve skutečnosti jsou, a je to dobře a já bych to každému přál, a nakonec opravdu se z toho vlastně stal hit a mám tu písničku rád a doufám, že si i to puberťáctví, jak já, tak vy všichni udržíte až do konce života.
0: Já se v tom úplně vidím. Tak tady je Xindl X a Puberťák.
2: Písnička dne
1: na českém Blaníku.

0: Tady na Českém Blaníku skvělá Petra Černocká, Vrať mi zpět můj smích. Tak do smíchu nám rozhodně nebylo v roce 1997, kam teď zamíříme. Psal se 7. červenec a u nás v České republice kulminovaly stoleté záplavy. Možná se na ně spousta z vás pamatuje. O život tehdy připravili 50 osob. Povodeň vyhnala z domovů na 80 tisíc lidí, z toho více než 10 tisíc jich zůstalo bez střechy nad hlavou. Celkové škody přesáhly 63 miliard korun. No, kéž by už se nic takového neopakovalo, ale z minulosti víme, že sem tam nás záplavy skutečně postihnou. Každopádně tohle už se stalo před 29 lety. Za chvíli na Českém Blaníku pro vás Vavinaněk, Rosa na kolejích, já vám přeji dobré ráno. Za 2 minuty bude 7:30.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Pozor, pozor! A auto s nejvýhodnějším financováním už 5x v Praze.
6: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
5: A auto. Financování výhodněji než dřív.
6: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
8: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
9: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
8: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
10: Radio Český Blaník.

0: Miroslav Žbírka, 22 dní ve vysílání Českého Blaníku. Teď máme 6 minut po půl osmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jak by to dnes mělo vypadat na obloze, prozradí meteorolog Tomáš Mejstřík.
2: Čekáme většinou hodně oblačnosti, to znamená oblačno až zataženo. I když ještě dopoledne bude v Čechách místy polojasno, na severu a severovýchodě území se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, s malou pravděpodobností i bouřky. Dnešní teploty budou poměrně vysoké, čekáme 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 18, tím, že Šumava bude mít až 22 stupňů Celsia.
0: Tak moc děkujeme a přejeme krásný den.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Naslyšenou a teď už pro vás, činavsky, první signální, dobré ráno.

0: Tak tohle je písnička Cyklista, píseň, kterou Olga Lounová nejenom naspívala, ale i složila, napsala. Tak já doufám, že vás potěšila. Tahle píseň se k létu víc než hodí. Olga Lounová, Cyklista, možná, že jste taky vášniví cyklisté. V tom případě se těšte na víkend, kdy k tomu počasí bude přát. Na kolo vyrazíme, protože má být hezky, teploty kolem 28, sluníčko, ideální stav. Tak a pokud byste chtěli objednat nějakou písničku na přání, klidně můžete, napište si, v tuto chvíli máte možnost na telefonním čísle 720 836 3307, popřípadě můžete zanechat hlasovou zprávu na našem WhatsAppu a krátce po 8 hodině ten požadavek splníme. Takže ještě jednou telefon, právě teď využijte 720 836 3307. Za chvíli Karel Zich, Není všechno paráda, a taky třeba Karel Černoch, Já vím, co mi chceš říct. Přeji vám dobré ráno, za minutu bude 7:45.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s tákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Hledáte místo pro školení,
7: konferenci
6: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
8: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
6: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
8: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
11: Jsme Český Blaník.
12: A najdete nás i na síti všech sítí.
11: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
12: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
11: Rádio Český Blaník.

0: Karol Černoch, já vím, co mi chceš říct na Českém Blaníku, teď je přesně 8 hodin. Za okamžik pro vás máme počasí, dopravu a čerstvé zprávy, no a pak třeba nedvědy, dáme si jabko.
1: Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
0: A taky duet Daniely Žinkorové, vaše patejdla O něčem sním.
1: O něčem sním, tak překrásném, že na tím obajem nočky.
0: A taky zaspívá Jiří Korn, Tam u dvou cest. To bude paráda, jedna hezčí než druhá. Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Aktuálně máme ještě leckde polojasno, takže svítí sluníčko. Postupně ale čekejme spíše oblačno a odpoledne až zataženo. K tomu na severu a severovýchodě lokální přehánky nebo déšť, sem tam zabouří. Teploty dnes 26 až 30, v 1000 metrech kolem 18 a na severovýchodě kolem 24 stupňů. A taky se místo rozfouká vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Tolik informace o tom, jak dnes bude, a míříme na silnice.
6: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
0: Tak to vypadá ví kolega Kuba Bělak.
7: Na dálnici D1 na 255. kilometru ve směru na Vyškov došlo k požáru nákladního vozidla. Dálnice je tady dočasně uzavřená. Auto hořelo taky na dálnici D4 na exitu 18 směrem na Strakonice na sjezdu na Mníšek pod Brdy. Je tam odstavené, dejte pozor. A na Českokrumlovsku za Větřním směrem na Rožumberk nad Vltavou havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením.
0: Pokud se taky setkáte s nějakými komplikacemi, zavolejte nám, respektive zanechte hlasovou zprávu na WhatsAppu Českého Blaníku na telefonu 720 8363 07. Teď další čerstvé zprávy, pojďme na ně.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V turecké Ankaře dnes začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními body jednání budou vývoj obranných výdajů, podpora Ukrajině nebo vztahy mezi Spojenými státy a ostatními spojenci v NATO. Na jednání by měl dorazit i americký prezident. Za Českou republiku letí do Ankary po půlročních sporech premiér Andrej Babiš i prezident Petr Pavel. Do Česka přiletěl první ze dvou transportních letounů. Armáda je pořídila v Brazílii i s vybavením za víc než 11,25 miliardy. Stroj je schopen přepravit vedle lidí i těžkou techniku, celkem 80 cestujících a 26 tun nákladu. Plně naložený letoun doletí 2000 kilometrů. Ústavní soud rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motovské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která i začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Brno dělá další krok k lepší zdravotní péči pro své obyvatele. V Tuřanech vznikne nový dům zdraví. V rámci projektu tu počítají i s revitalizací přilehlého okolí a parkování a víc ke stavbě dodává mluvčí města Klára Opálková.
9: Dům zdraví nahradí bývalou pekárnu a poštu. Po jejich demolici se tady vybuduje nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a další služby související se zachováním dostupnosti základní zdravotní péče. K dispozici budou i cvičení, masáže či rehabilitace.
8: Zhotovení zařízení vyjde asi na 190 milionů. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Vlasta Suk.
0: Je tomu tak, dobré ráno.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Za malý okamžik splníme další písničkové přání, tak určitě poslouchejte dál. A teď posílám Marka Ztraceného. Tohle je originál, 4,5 minuty po 8 hodině.

0: Medvědí písnička Jabko. Dobrý den. Já vám taky přeju dobré ráno z Českého Blaníku. Už bude 8:45, pojďme splnit další požadavek.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Ano, několikrát denně můžete objednávat písničky na přání, stačí si na WhatsAppu Českého Blaníku objednat buď textově, anebo nahrát hlasovku na telefonu 728-363-07. Máme tady jednu. Prosím o písničku pro naše skvělé kolegy do práce, Mirku, Martinu a Ládíka. Díky moc za vaše každodenní přátelství a za legraci, kterou prožíváme spolu, píše Jindra z Olomouce. A tímto Jindra chce poděkovat a taky zahrát pěknou písničku, aby jim to rychleji utíkalo v práci. Tak jo, tak vás tam zdravíme, užijte si tu každodenní legraci a přátelství a teď taky Věru Martinovou, brzy bude ráno.
1: Písnička na přání.

0: Na Českém blaníku krásný duet. Pro vás zpívali Daniela Šinkorová a Vašo Patejdl O něčem sním. Já doufám, že vás písnička potěšila. Mimochodem letos v létě to budou 3 roky, co náš Vašo Patejdl opustil. I přesto, že žil v Bratislavě, pochován je v Praze na Kunratickém hřbitově. Vašo Patejdl nám zkrátka chybí, ale jeho písničky rádi hrajeme. Za chvíli pro vás třeba Jiří Korn, tam u dvou cest, a taky nám zaspívá Hana Zagorová mimořádnou linku. To je linka Praha-Tokio. Dobré ráno, za 5 minut bude 9:30.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrán je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Xindle X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail Park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.

0: Moře zábavy v centru Prahy.
1: Radio Český Blaník.

0: Jiří Korn, další krásná písnička ve vysílání Českého Blaníku, tam u dvou cest. Je 8:30, k tomu 5 minut.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak by to mělo dnes odpoledne vypadat, tak na to jsme se v Českém ránu ptali meteorologa Tomáše Mejstříka. Tak Tomáši, jak se to počasí dnes vyvine?
2: Čekáme většinou hodně oblačnosti, to znamená oblačno až zataženo. I když ještě dopoledne bude v Čechách místy polojasno, na severu a severovýchodě území se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Dnešní teploty budou poměrně vysoké, čekáme 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě kolem 24 a v 1000 metrech na horách bude teplota kolem 18, tím, že Šumava bude mít až 22 stupňů Celsia.
0: Tak, podobné počasí ještě zítra, od čtvrtka opět sluníčko a teploty postupně porostou. Karel Gott, Lady Carnival, tak tahle písnička nás potěší právě teď.

0: skupina Elána, Lojzo a Že mi je luto. Posloucháte Radio Český Blaník. Blíží se 8:45 a přeji pěkné ráno. A teď zamíříme do Varů. Na filmovém festivalu měl včera premiéru časozběrný dokument Heleny Třeštíkové o Báze Basikové. A tady je reakce hlavní aktérky.
1: Naprosto mě to rozsekalo, bojalo a hrozně si toho vážím. Už to, že tady můžu mít jako svůj film nebo film o mně, to je obrovská podsta. Za půl hodiny je křest CDčka, které vyšlo právě firma Warner Music, ho vydala u příležitosti filmu, že tam budou všechny ty písničky, které ve filmu zazněly. A pak denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, úterý koncert se svojí kapelou 7.7. V pátek 10.7. koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížena.
0: Tak ať se dokumentu daří a páře samozřejmě taky. Ve Varech máme kolegyni Sáru Voldánovou a ta se nám přihlásí i dnes, krátce po 13. hodině. Tak poslouchejte, teď už pro vás další skvělé písničky. Za pár minut například Rybičky 48 léto a taky se těšte na Pavla Bobka Dálniční hlídku. Už za moment pokračujeme.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité. Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lily/zhubnout.de. Kampaň podporovaná společností Lily.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
9: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
10: Vraťme čas alespoň na jeden den.
9: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
10: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
9: Velká 90ková show.
10: Letní atmosféra.
9: Rodinná piknik zón.
10: A program pro děti.
9: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
10: Summer Mambo Festival.
11: 15. srpna Třebíblice.
9: Více na Legendy v Třebíblicích.cz.
12: Radio Český Blaník.

tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

ať se co chce stane. Máme mě bratra dál, mám točit se zády k rodině.

pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marií všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzám.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi tvář. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivný svět.

Paris with me. Radio Fauti Rettina. SMA. Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda. A volám.

0: tak ať se srdce stane. Má ve mně bratra dát, mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Pavel Bobek a dálniční hlídka na Českém Blaníku. Minuta nás dělí od 9. hodiny, takže odstartujeme dopoledne tady na Českém Blaníku. A to písnička mi třeba od Tomáše Kluse dokola. Taky dorazí Jaromír Nohavica.
2: Tak dokud se zpívá, ještě se...
1: A nebo Michal Tučný s Karolínou. To bude paráda. Tak poslouchejte dál české písničky, které máte rádi.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Počasí na Českém Blaníku.
2: Tak co, ještě u vás svítí sluníčko, to je dobře, ale počítejte s tím, že během dne se zatáhne. Meteorologové totiž slibují postupně oblačno, odpoledne i zataženo. A k tomu na severu a severovýchodě i lokální přehánky nebo déšť. Sem tam zabouří. Teploty dnes ale poměrně vysoko, 26 až 30 a v 1000 metrech kolem 18, na severovýchodě okolo 24. A k tomu se místy rozfouká i vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Pojďme za volant, tady je kolega Kuba Bělak.
3: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
4: Na dálnici D8 na 670. kilometru směrem na Prahu havarovalo nákladní auto. Počítejte s omezením. Na trase mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u Cerekvice nad Loučnou bourala 3 auta. Provoz je tam řízený kyvadlově. Kolony se tvoří v obou směrech. A na trase mezi Opavou a Fulnekem na úrovni Jakubčovic bourala 2 osobní auta. Dejte pozor.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Sněmovna dnes bude opět schvalovat spornou předlohu o veřejných rozpočtech. Poslancům ji vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Ve druhém čtení se pak budou poslanci zabývat návrhem na obnovení EET. Očekává se, že jednací den potrvá do noci. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Režisér Jan Hřebejk dnes představí nový satirický vztahový seriál o krizi středního věku Na tělo. Příběh podle scénáře Martiny Formanové mapuje životy spolužáků po 30 letech od třídního srazu. Čeští chovatelé prasat se potýkají s hlubokou krizí. Výkupní ceny jsou podle nich příliš nízké a domácí produkce vepřového masa dál klesá. Ministerstvo zemědělství proto připravuje podporu, která má pomoci české chovy udržet. Jaká opatření chystá, přibližuje jeho mluvčí Vojtěch Bílý.
5: Všechny dostupné národní dotační programy směřující do chovu prasat budou využity v maximální možné míře. Konkrétní alokace bude flexibilně reagovat na aktuální stav u ostatních komodit a finanční možnosti rezortu.
4: Cílem je udržet kvalitní české vepřové maso na pultech obchodů. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Turnajová devítka porazila na londýnské trávě Američanku Keesovou. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila Marii Bouskovou. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
3: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: 3 minuty po 9, stále vás zdraví z Českého Blaníku Vlasta Suk. Za okamžik nabídneme další z rekordů, tentokrát to bude osvěžující rekord, bude to o největším aperolu, tak poslouchejte. A teď Lucie, šroubě do hlavy, krásný den.

0: Lucie Bílá, Život vypadal krásně, písnička z roku 2009 z alba Bang Bang. Já doufám, že potěšila, teď 12 minut po 9. hodině.
1: Co Čech, to rekord.
0: Tento čas, jak jste zvyklí, pro vás máme další z rekordů od Pepína Laňka. A tentokrát, jak už jsem říkal, to bude takový osvěžující rekord o Aperolu. Tak Pepíno.
2: Muzeum rekordů hlásí, je čas na pořádný Aperol. A ten největší, který jsme zapsali do České knihy rekordů, měl objem 15 litrů, byl připraven stejnou technologií, jako si ho dáváte na baru, a v době letních veder je to super osvěžení a ještě navíc nový český rekord. Gratulujeme.
0: No vidíte to. I z tohoto se dá vytěžit pěkný rekord. Tak jo, tak díky.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: No a jdeme dál, hezké české písničky, které máte rádi před námi. Za chvíli Jarek Nohavica, dokud se zpívá, teď Olympik a je to tvá vina.

0: umřelo.
1: Jaromír Nohavica, dokud se zpívá, tady na Českém Blaníku 8 minut před půl desátou, máme letní prázdniny, možná si říkáte, jak zabavit děti teď v létě. Tak nějaké tipy pro vás budu mít už za chvíli a k tomu i české písničky, třeba Věru Špinarovou, Kouzlo bílej včar a taky Václava Neckáře, Mrs. Robinson.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové,
3: Harley,
4: Single X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradě.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Výhry. Slevy. Zábava.
9: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
10: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
9: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
10: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
9: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
11: Rádio Český Blaník.

Michal Tučný, další krásná písnička. Karolíno na rádiu Blaník. Český Blaník je tu pro vás a hrajeme české písničky, které máte rádi. Ještě 6 minut, bude 9:45, já přeji hezké dopoledne. Jak zabavit o prázdninách děti? Tak to je téma, které řeší skoro každý z rodičů nebo z prarodičů. Kam s nimi? Já bych tu pro vás měl spoustu tipů. Tak třeba já osobně jsem navštívil nádherná místa a vřele doporučuju například Archeopark Chotěbus v Moravskoslezském kraji, kde se děti vrátí do období pravěku. Mohou si tady všechno osahat a taky navštívit ty domečky staré. Na jihu Čech v Táboře si mohou zaskákat ve zde.

0: nejbližší Jump aréně, po případě hned kousek vedle zajít do muzea iluzí. Celý den mohou strávit třeba v Mirákulu ve středních Čechách nebo ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. Tyhle dva areály mají kolem 12 hektarů a děti se sem budou chtít vracet. To vám garantuju a navíc za jeden den se to nedá stihnout, kolik toho tam je. No a pro nebojácné doporučuju strašidelný zámek Draxmoor. Mají tady spoustu strašidel, jak mi prozradila kastelanka Eva Černá.
1: Ano, máme spoustu strašidel, máme strašidelné prohlídky jak pro menší děti, tak pro větší. Stačí se podívat na web, kde všechny informace najdete, ale jinak u nás potkáte samozřejmě draka, mě, starou čarodejnici, potkáte tady dušinku běhat, ale spoustu dalších strašidel.
0: Tak já doufám, že jste si z nabídky vybrali, určitě zkuste a za chvíli posudělám další české písničky. Iveta Bartošová PS a taky si dáme třeba Hanu Zagorovou Zásnuby.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
5: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
6: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
5: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
4: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
5: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
4: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
5: www.zamek-konopiště.cz
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
8: Rádio Český Blaník.

0: teda ten český Blaník hraje, co říkáte? Nádhera. Hana Zagorová, písnička Zásnuby pro vás do pohody úterního dopoledne. Je 10, no a co si budeme hrát dál po zprávách v příští hodině? Třeba Karla Gotta, písničku Paganini. Taky to bude Jiří Schillinger, Léto s tebou.
1: Mám rád tvé paže bílé, mám rád.
0: A kolem 3/4 Brontostavu říká Kamarád. Ano, zaspíváme si další české písničky, které máte rádi.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
7: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Kde ještě stále svítí sluníčko, ale na mnoha místech už se začíná zatahovat. Meteorologové slibují během dne postupně oblačno a odpoledne i zataženo. Navíc na severu a severovýchodě jsou hlášené lokální přehánky nebo déšť, sem tam bouřky. Teploty dnes vyšplhají do 30 stupňů, v 1000 metrech naměříme kolem 18. Na severovýchodě o něco méně kolem 24. A k tomu se místě taky rozfouká vítr s nárazy kolem 55 km v hodině.
8: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
0: Jak to vypadá na silnicích, ví kolega Kuba Bělak.
9: Na pražském okruhu na 59. kilometru ve směru na Štěrboholi před sjezdem na Černý most se srazil nákladák s dodávkou a blokovaný je jeden pruh. Připravte se na kolonu. Na Praze východ před Brandýsem nad Labem, Starou Boleslaví, směrem od Kostelce nad Labem se střetlo osobní auto s nákladním. Počítejte tady s omezením. Pozor na nehodu na trase mezi Náchodem a Českou Skalicí a opatrně taky na tahu ze Slovenska do Rožnova pod Radhoštěm za Prostřední Bečvou bourala dvě osobní auta.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard a poprvé tak splnit závazek dát 2% HDP na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Babiš. Babiš už dříve uvedl, že letos se podle hodnocení NATO alianční závazek patrně nepodaří splnit. Letní prázdniny přinášejí na památky v Česku bohatší program i delší otevírací dobu. Některé objekty jsou otevřené i v pondělí. Co dál, ví mluvčí Národního památkového ústavu Blanka Černá.
10: Připravili řadu nových prohlídkových tras, návštěvníci se mohou těšit také na večerní a noční prohlídky. Připraveny jsou kulturní akce, festivaly i programy pro děti. Letošním tématem jsou také cesty šlechty po Evropě i vzdálených zemích.
9: Prázdninová sezóna vyvrcholí předposlední srpnovou sobotu oblíbenou hradozámeckou nocí. Dva mladí Češi přečkali noc na neděli v nouzovém bivaku nedaleko vrcholu nejvyšší rakouské hory Großglockner. Zaskočilo je prudké zhoršení počasí, větrná a sněhová bouře. K vyčerpaným alpinistům vystoupili dva záchranáři z horské služby a nakonec jim pomohli sestoupit. Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad Slovinskem, po které naši skončili v základní skupině poslední. Češi tak budou chybět na světovém šampionátu po druhé za sebou. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 5 minut po 10. hodině dopoledne na Českém Blaníku pokračuje dál s Vlastou Sukem. Za chvíli vás pozvu do Brna, kde startuje festival Planet. A co všechno tady můžete zažít, řekneme si teď Katapult, někdy příště. A hned po nich Karel Gott, Paganini.

0: Radio Český Blaník je s vámi i v úterý dopoledne ve 10:45. Za námi hodiny písnička souhvězdí a to se hodí, protože na brněnské Kraví hoře se koná festival Planet a jeho letošní novinkou je 12-metrový model planety Jupiter. Co dalšího tam můžeme vidět a zažít, nám poví ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
1: Součástí volně přístupných aktivit v parku na Kraví hoře je také letní kino, kde každý večer promítáme nějaký vědecko-fantastický anebo fantasy film. Vstup do parku je samozřejmě zdarma. Jediný místo, kam si musí kdokoliv koupit vstupenku, jsou projekce v našem digitálním planetáriu, kde ale uvidí návštěvníci předfilm věnovaný právě planetě Jupiter.
0: Ještě doplním, že festival má dva bloky. Ten první je teď do neděle a druhý od 3. do 9. srpna. Tak zdravíme do Brna, užijte si planety a užijte si i další české písničky. Třeba teď se můžeme projet malotraktorem. Tady je MiG 21. Dobrý den.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pás, co nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima

Adama Matuška na českém Blaníku a legendární Slavíce z Madridu. Je to písnička, která sice natolik zlidověla, že by se dalo říct, že je to český originál, ale nikoliv, možná pro některé z vás novinka. Původní verze pochází z Francie a takhle zní.

0: No, není to špatné, ale za mě ta hezká česká verze je zkrátka nenahraditelná a pod vedením Valdemara Matušky luxusní. Za chvíli Jiří Schlinger, Léto s tebou, a taky nám zaspívá Věra Martinová píseň Batalion. Za 3 minuty bude 10:30, přeji krásné dopoledne.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrá.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Revoluce motokrosu v Pacově. OMV mistrovství České republiky ve sprint v motokrosu. 20 strhujících jízd, pouze 2 kola na rozhodnutí. Přijďte zažít adrenalin. 11. červenec, Pacov. Hlavní závod v 16 hodin. Na sprint motokros vás zve firma Zdeněk Pečenka. Děláme vodě cestu.
5: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
6: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
5: Potřebujete auto na výlet?
6: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
5: Nebo chcete styl na každý den?
6: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
5: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
6: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
9: Noc pod Čirákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
10: Léto s českým

0: Elání písnička Stušková, krátce před 10:45 na českém Blaníku. No a teď přichází další možnost objednávek písniček na přání. Ano, několikrát denně si můžete napsat a nebo namluvit hlasovku na náš WhatsApp českého Blaníku. A v tuto chvíli tedy pojďte do toho 720 836 3007. Pokud chcete někoho potěšit nějakou pěknou písničkou, ať už českou nebo slovenskou, klidně můžete v tuto chvíli. A krátce po 11. hodině i pochopitelně s radostí splníme. Takže ještě jednou telefon 720 836 3007. Ode mě za chvíli třeba v Brontosauři slíbená písnička Kamarád a taky zaspívá Marie Rotrová.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Pro doma. Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
7: Teď v létě?
8: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
9: Nahoru za zážitky.
10: Nahoru Resort Monínec.
9: Letní Activity Park, jede naplno.
10: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
9: Maxi skluzavka.
10: Lanový park.
9: Elektrokoloběžky.
10: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
9: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
10: Všechny atrakce najdete na www.nhoro.cz.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.

0: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým blaníkem.

0: Michal David na českém Blaníku největší z nálezů a ztrát. Za okamžik nabídneme čerstvé zprávy, počasí, dopravu. No a pak si budeme hrát Pavla Didoviče třeba.
1: Náš má ovečko dávno spát.
0: Taky dorazí Mňága až Dorp.
1: Nechám si projít hlavou, kam všechny...
0: Nebo Tomáš Linka z Fešáky, paní má se má. Hrajeme české písničky, které máte rádi, a teď je přesně 11 hodin.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: Českém Blaníku.
1: Tak už se nám pomaličku zatahuje téměř všude. Ještě dopoledne jsme si užívali sluníčka, teď už jen minimálně. Postupně během dne čekáme oblačno a odpoledne i zataženo. Na severu a severovýchodě lokální přehánky nebo dešť a sem tam může zabouřit. Teploty od 26 do 30 a v 1000 metrech to bude kolem 18 stupňů Celsia. K tomu se během odpoledne může místo rozfoukat vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Teď míříme na silnice s kolegou Kubou Bělakem.
2: Za volantem
0: s Českým Blaníkem.
3: Na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu za sjezdem na Roudnici nad Labem blokuje jeden pruh, nehoda dvou nákladních aut s dodávkou. Zdržíte se v koloně. Na dálnici D11 na 78. kilometru ve směru na Hradec Králové zasahují u nehody záchranné složky. I tady se připravte na zdržení. A problémy jsou na příjezdu do Ostravy od Havířova. Bourala tady 4 auta a tvoří se kolona.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Dnes končí termín, kdy lidé musí uhradit peníze za objednané dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. První upisovací období skončilo v neděli 28. června. Evropská komise chce pomoci zemím, které řeší problémy kvůli novým kontrolám na hranicích. Cílem je zajistit, aby nový systém digitální kontroly nezpůsobil během léta významná zpoždění pro občany, kteří míří na dovolenou. Eurokomisař Brunner uvedl, že systém funguje dobře, nicméně připustil, že někde ho doprovází technické problémy a lidé musí čekat v dlouhých frontách. Digitalizace zdravotnictví postupně mění způsob, jak lidé komunikují s lékaři. Například nemocnice Strakonice nabízí novou aplikaci s názvem mZdraví. Co všechno umí, říká náměstek ředitele Michal Pelíšek.
4: Aplikace umožní našim pacientům se například objednat na vyšetření a nebo také poslat požadavek na předpis léku, který ten pacient dlouhodobě užívá, aniž by musel třeba telefonovat do naší ordinace.
3: Kromě toho mohou pacienti nahlížet na svou zdravotnickou dokumentaci. Tenistka Karolína Muchová dnes bude mít šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. S bývalou světovou jedničkou se Muchová střetne po sedmé. Bilanci mají 3-3. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A pokračujeme samozřejmě 4 minuty po 11. hodině. Vás stále zdraví Vlasta Suk. Přeju krásné úterní dopoledne. Za chvíli splníme jedno písničkové přání. Teď posílám Gentour a píseň Proklínám. No a za okamžik si dáme jednu takovou, řekl bych, rokovo-dechovkovou píseň od Petrianů. My chceme gól.
5: Prázdné

0: Zpěvačka Petra Janů a krásná píseň pro vás. My chceme gól.
1: Český Baník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, teď už to opět bude podle vás. Několikrát denně můžete vybírat, a to jednoduše přes náš WhatsApp, kde napíšete nebo dáte textovku, respektive dáte hlasovou zprávu. Takhle je to správně. Na telefonu 720 836 3307. Jako to udělal náš věrný posluchač Honzik z Brna.
3: Prosím o zahrání písničky od Jaromíra Majera On růži dal, pro Vlastíka do studia, pro všechny posluchače, jen tak pro radost. Za zahrání děkuje věrný posluchač Českého Blaníku Honza z Brna.
0: Tak Honziku, děkujeme za pozdrav, samozřejmě taky za výběr písničky, je krásná. Tak tady je Jaromír Majer, On růži dal.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém.

0: Miroslav Žbirka, s tebou je Kríž ve vysílání Českého Blaníku. Za 5 minut už bude 11:30. A teď pro vás mám pozvánku na odpolední vysílání. I dnes pro vás máme 3 ve 3. 3 písničky na společné téma, krátce po 15. hodině. No a dnešní 3 ve 3 budou o mostech. Tak už si teď klidně můžete v duchu tipnout, jaké písničky o mostech znáte. A schválně, jestli nějaký tip vyjde, protože ty 3 písničky na společné téma most si zahrajeme krátce po 15. hodině. Za chvíli už Škvor, Síla starých vín a ještě předtím Mňága a Ždorp. Nejlíp jim bylo.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
6: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
5: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Radio Český Blaník.

0: A první rok, kdy je možné doručení řidičského průkazu na výdejní místo nebo boxu, toho využilo téměř 78 tisíc lidí. To je přes 43% lidí, kteří podali žádost elektronicky a ostatní si došli vyzvednout doklad na úřad. Celkem bylo od loňského do letošního 1. července podáno více než 852 tisíc žádostí o řidičák. Z nich bylo podáno elektronicky zhruba 21%. A jak vlastně ten způsob, jak vyměnit ten řidičský průkaz elektronicky, popíše právě teď mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
1: Ať už řešíte výměnu průkazu z důvodu uplynutí platnosti, ztráty, odcizení nebo změny osobních údajů, či žádáte o svůj první řidičský průkaz nebo o průkaz vyznačenou profesní způsobilostí, anebo potřebujete kartu do digitálního tachografu, přes portál dopravy na pár kliků vyřešíte vše, co potřebujete a vyzvednete si hotový doklad na jednom z 10 000 výdejních boxů či míst balíkovny, tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
0: Takže de facto se to hodně zjednodušilo. Za chvíli už na českém blaníku pro vás třeba Helena Vondráčková, Václav Neckář, Hříbě a taky Karel Gott, Oheň v sobě máš. A docela i Petr Spálený, Ústa dívky Dáši.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradě.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Písničky, které dobře znáte.
13: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
12: Přesně takový je Český blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
13: Český blaník. V digitální síti DAB.
12: I na webu radioblaník.cz.
14: Radio Český blaník.

Rádio Český Blaník vám hraje do pohody úterního dopoledne za 5 minut 11:45 a teď zpíval Petr Muk Stoupám ti do hlavy. No a v tuto chvíli by měli zbystřit všichni řidiči.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změní.

0: Petr Spálený a ústa dívky Dáši, je poledne, zdraví vás Vlasta Suk a Český Vlaník vám dál bude hrát v pohodově. Mirek Černý, zatímco ty spíš po 12. hodině.
1: Přišel jsem v noci a říkám ti holčičko.
0: Taky si dáme Kamélie. A nebude chybět Iveta Bartošová, Cesta je stále stejná.
2: Cesta je stále.
0: Za chvíli budeme pokračovat a hrát české písničky, které máte rádi.
2: Nekonečná.
0: Těšte se i k obědu.
3: A dost barvy.
4: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
3: Léto fandí barvám.
4: Akce platí do konce září.
3: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass.

0: Českém Blaníku.
1: Tak dneska odpoledne už se moc sluníčka nedočkáme, meteorologové slibují většinou oblačno, postupně zataženo a postupně se taky na severu a severovýchodě přidají lokální přehánky nebo déšť, sem tam zabouří. V maximech naměříme do 30 stupňů, v tisíci metrech okolo 18. Pojďme na silnice s kolegou Kubou Bělakem.
2: Za volantem
0: s Českým Blaníkem.
3: Na pražském okruhu na 10. kilometru směrem k dálnici D1 se střetlo nákladní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením v koloně. Komplikace jsou stále po nehodě na dálnici D8 na 29. kilometru ve směru na Prahu za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na dálnici D1 na 258. kilometru ve směru na Vyškov blokuje pravý pruh odstavené nákladní auto po požáru. Jsou tam hasiči, dejte pozor. A na trase z Plzně na Písek u sjezdu z dálnice D4 se střetlo osobní auto s nákladním. Provoz je tam omezený.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Prezident Petr Pavel se zúčastní na pozvání tureckého prezidenta Erdoana dnešní neformální večeře na summitu NATO v Ankaře. Řekl to v Praze před odletem na summit. Kabinet na neformální večeři delegoval premiéra Andreje Babiše, kterého doprovodí manželka Monika. V Česku roste důraz na vzdělávání v oblasti moderních digitálních technologií a ochrany dat. Středočeský kraj proto otevřel v Kolíně na střední odborné škole informatiky a spojů první junior centrum kybernetické bezpečnosti. K čemu je to dobré, říká radní Milan Vácha.
4: Díky novému centru si žáci budou moci vyzkoušet práci na nejnovějších technologiích a naučit se dovednostem, které odpovídají reálné praxi. Centrum může navíc fungovat v autonomním režimu, což umožní simulaci i kybernetických útoků, které není možné provádět v běžném internetovém prostředí.
3: Projekt vyšel na 70,5 milionu korun. Při globálním zátahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 lidí, informovala o tom mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci, která proběhla v červnu na 5 kontinentech, koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. České snowboardistky by se dnes měly dozvědět, zda v programu zimních olympijských her zůstanou i v roce 2030 paralelní závody. V nich Ester Ledecká a Zuzana Maďerová vybojovaly 3 zlaté medaile. Podle médií se nad budoucností alpského snowboardingu vznáší otazník. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A mnohým z vás také přejeme dobré chutnání, protože je čas oběda, tak možná nad něčím dobrým sedíte. Tak si to vychutnávejte, stejně jako další české písničky, teď se ponoříme do léta 95 s Markem Ztraceným, no za chvíli vás pozvu do tohoto léta a na parádní koncerty s Rádiem Blaník.

0: David Dale, krásná písnička pro vás, akorát ve čtvrt na jednu a akorát je čas, abych vás pozval na další parádní akci.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Náš starší brácha, Rádio Blaník, už třetím rokem pořádá letní šňůru parádních koncertů. Ano, a i letos si to společně s námi můžete vychutnat úplně naplno. Po celé republice jezdíme a tou další zastávkou je Pelhřimov, takže tento pátek se sejdeme na Vysočině. V Pelhřimově začínáme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí, kde vám zahrají a zaspívají třeba Vojta Nedvěd.
2: Na zdraví panenky, na zdraví všem. Dnes Aničkám patří, dnes patří jim.
0: A taky Slza, Blanická kapela a Olga Lounová. Vstupné se neplatí a navíc, kromě toho, že si s námi zaspíváte, pochutnáte si na dobrotách, zasoutěžíte, tak na tom můžete i vydělat. Stačí, abyste si přišli pro zbrusunovou samolepku Blaníku a Centropolu, no a třeba někdo z vás získá opravdu velké peníze a jeden z vás, ten bude mít dokonce velký balík peněz, 100 000 korun.
1: Jedeme za vámi, letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Teď už do pohody kaváči, písnička Oni, za chvíli i Iveta Bartošová. A píseň Cesta je stále stejná. Krásný den.

0: Další krásná písnička Olympics, snad jsem to zavinil já, na českém Blaníku. Ano, jedna hezčí než druhá, možná si je s námi zpíváte, ale neznáte na 100% texty, což se stát může. Mně se to taky kolikrát stane, ale vůbec to nevadí. Vy můžete navštívit naše webové stránky, kde najdete seznam skladeb, danou písničku, která hraje, rozkliknete a už ten text budete mít hezky před sebou. Navíc se tam o té písnici dozvíte i zajímavosti. Tak se tam koukněte přes internetové stránky radioblanik.cz, tam najdete český Blaník, rozkliknete aktuální písničku a s námi si můžete zpívat. Třeba za chvíli Dalibora Jandu, rád se k vám vrátím, a taky Michala Davida vám zahraju Život je náš. A ještě předtím vším Mirek Černý, Zatímco ty spíš. Ještě 3 minuty a bude 1:30, dobré odpoledne.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové.
1: Harley.
2: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
7: Kung Pao. Švej žužu. Kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
8: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
9: Rádio Český Blaník.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se

0: kafalou Elán jsme se vypravili od Tatěr k Dunaju na Českém Blaníku a teď se vrátíme zase zpátky do Česka. Konkrétně zamíříme na východ Čech. Safari Park Dvůr Králové nad Labem chystá totiž rozšíření areálu. Nový 15-hektarový prostor s názvem Safari by měl být hotový za 2 roky. A co o něm bude, prozradí za zoo Michal Šťastný.
1: Poskytne domov v tom pojetí safari, čili obrovského volného prostoru a pro nosorožce, zebry nebo buvoly. Návštěvníci se mohou těšit na poměrně značné rozšíření projíždí safari, a to na víc než 6,5 kilometru.
0: V novém prostoru by měl vzniknout také takzvaný africký kemp, takže zoo by tím rozšířila možnosti ubytování. No už teď je to tam perfektní, já jsem tam byl v tom safari kempu několikrát a vřele doporučuju. A umím si představit, až tohle bude hotové, že to bude teda pecka. Tak za chvíli na Českém Blaníku pro vás Jitka Zelenková. Máme si co říct? Nebo vyznání bobra a motýla. Je 1:45 a k tomu 1 minuta. Dobré odpoledne.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Jdeme na Hrady.
7: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
6: Migové.
7: Harley.
6: Xindl X.
7: Tomáš Klus.
6: Jdeme na Hrady.
7: 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
12: Rádio Český Blaník.

0: Roší krásná písnička pro vás. Jitka Zelenková zpívala na Českém Blaníku. Máme si co říct. Za okamžik zprávy, počasí, dopravní servis a pak písničky od Gábiny Goldové.
1: Vždycky si říkal, že není Bůh, ale teď vím, že...
0: Taky nám zaspívá Jakub Smolík.
2: Nebrečí, jen v pohádkách se lásko má říkat.
0: A jedna Nero na cesty od Pavla Bobka. Hrajeme české písničky, které máte rádi, a je 13 hodin.
2: Vždyť já.
0: Za chvíli pokračujeme.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3 plus 1 v Sokolově za 1 milion 921 tisíc, louka v Sebranicích na Svitavsku za 340 tisíc, rodinný dům v Újezdci na Svitavsku za 10 milionů 260 tisíc, zemědělská usedlost v Chrudimi za 25 milionů a rodinný dům v Libině na Šumpersku za 3 miliony 999 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Na Českém Blaníku.
0: Dneska odpoledne už čekujeme většinou oblačno až zataženo, postupně se přidají přehánky, zejména na severu a severovýchodě, tady se připravme na lokální déšť. Sem tam bouřky, teploty do 30 stupňů, v 1000 metrech naměříme kolem 18 a k tomu se místo rozfouká vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Zítra už většinou polojasno až jasno, na mnoha místech, ale sem tam ještě po ránu a dopoledne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Zítřejší maxima od 20 do 25 stupňů.
8: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
0: A jak to vypadá na silnicích, ví kolega Kuba Bělak.
9: Na dálnici D1 na 6. kilometru ve směru na Prahu počítejte s komplikacemi a s kolonou kvůli nehodě dvou nákladních aut. Na D1 na 68. kilometru ve směru na Prahu máme nahlášené odstavené auto, dejte pozor. Problémy jsou stále na trase z Plzně na Písek. U sjezdu z dálnice D4 se střetlo osobní auto s nákladním. A opatrně na Jižní Moravě na výjezdu z Mikulova na Baltice havaroval tam motorkář.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. V Ankaře dnes večeří pro nejvyšší představitele členských zemí začíná dvoudenní summit NATO. Za Českou se ho zúčastní premiér Babiš i prezident Pavel. Hlava státu si vymohla účast až díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády Babiš. V Náměšti nad Oslavou začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Dorazilo jich 128, o 68 víc než loni. Cvičení potrvá do konce července. Obdobný výcvik pořádá armáda i na dalších vojenských útvarech. Celkem ho absolvuje téměř 1200 lidí. Brno dělá další krok k lepší zdravotní péči pro své obyvatele. Vznikne tam totiž nový Dům zdraví. Své místo najde v Tuřanech. V rámci projektu se počítá i s revitalizací přilehlého okolí a parkování. Více ke stavbě dodá mluvčí města Klára Opálková.
10: Dům zdraví nahradí bývalou pekárnu a poštu. Po jejich demolici se tady vybuduje nová pošta, ale hlavně lékařské ordinace a další služby související se zachováním dostupnosti základní zdravotní péče. V pozici budou i cvičení, masáže či rehabilitace.
9: Zhotovení zařízení vyjde asi na 190 milionů korun. Kapitán portugalských fotbalistů Cristiano Ronaldo odehrál poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Potvrdil to po prohře se Španělskem a vyřazení v osmifinále šampionátu v Americe. Hvězdný útočník se zatím nerozhodl, zda v národním týmu skončí nebo ještě bude pokračovat. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A odpolední vysílání na Českém Blaníku jede dál s Vlastou Sukem. 4 minuty po 13. hodině, to je aktuální čas. Prázdniny jsou pro děti časem radosti, ale jsem tam i starostí. V čem jsou pro děti letní prázdniny rizikové? Prozradí za okamžik kolegyně Sára Voldánová. A já vám do té doby budu pohodově hrát. Tohle je Pavel Bobek.

z mých dívčích očí koňských dřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel.

0: Takhle báječně hraje Český Blaník i v úterý odpoledne ve 13:15. Gábina Goldová, Táto já vím. Prázdniny jsou pro děti časem radosti. A to je na první pohled. Ovšem, ty 2 měsíce volna mohou pro děti naopak být rizikové. A v čem to vypátrala kolegyně Sára Voldánová? Sáro, krásný den.
1: Hezký den, letní prázdniny bohužel nejsou pro každé dítě bezstarostným obdobím. Podle zkušeností z krizových linek jsou děti během léta častěji sami, méně se vídají s kamarády a tráví více času na internetu. Právě tehdy mohou snáze navázat kontakt s cizími lidmi a stát se terčem třeba online predátorů. I proto se dnešní tisková konference na ministerstvu vnitra věnovala vládnímu programu Bezpečné dětství. Rezort letos vyčlenil 38 milionů korun na ochranu dětí. Peníze podpoří třeba krizové linky a projekty v regionech, jako jsou dětské tábory. Vznikla také nová kyberbezpečnostní pracovní skupina, která se zaměří na prevenci, odhalování škodlivého obsahu a také přípravu legislativních změn. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
2: Rádio Český Blaník.
0: Tak Sáře, děkujeme za dobré zprávy a posíláme další pohodovky. Ode mě už za chvíli je Lucie Vondráčková, jedna pohádková, Láska na 100 let. A tohle to je Josef Wagner, Nezapírám. Tak vám přeji krásné úterní odpoledne, ať už ho trávíte jakkoliv. Pokud jste v práci, ať to utíká. A jestli na cestách, tak hlavně opatrně. Buďte s námi dál a zpívejte si.

0: Poprvé se před kamerou Lucie Vondráčková objevila ve svých 9 letech. Co se zpívání týče, tak první velký hit naspívala ve svých 15. Jmenuje se Kdo tě má rád? A když zpívala tuhle pohádkovou, kterou jsme si teď hráli na Českém Blaníku, bylo jí 16. Tak já doufám, že Láska na 100 let vás potěšila a za chvíli už dáme další duet. Karla Gotta nabídnu s Gávinou Gunčíkovou, nic nás nezastaví. A ještě předtím Michal Tučný, Greenhorns, Blues v Olzomské věznice. Těšte se, na Českém Blaníku pokračujeme, české písničky, které máte rádi, hrajeme. Už za pár minut, za 2 minuty bude 2:30.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Radio Český Blaník.
8: Můj děda bejval blázen, texaskej a hasver a na

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž dnes mě soudí. Kde jaký na

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě

0: Tak to byla další pohodovka pro vás na Českém Blaníku. Hana Hegerová a Potměšilý host ve 3:15. No a pokud jste ještě letos nebyli na dovolené, tak pozor, než vyjedete, tak byste si měli zkontrolovat své pojištění i rozsah asistenčních služeb, zejména pokud pofrčíte někam k moři do zahraničí. Doporučují to experti. A další podrobnosti má pro nás taky mluvčí České podnikatelské pojišťovny Adéla Janů.
1: Při letních cestách autem do zahraničí doporučujeme nepodcenit pojištění, včetně kvalitních asistenčních služeb. Pro představu, pokud by lidé nechali auto na své náklady odtáhnout z chorvatského Splitu do Prahy, vyšlo by to zhruba na 50 000 korun, a to bez DPH nebo mýtných poplatků. Z Barcelony by odtah vyšel dokonce na více než 80 000 korun.
0: No a to už teda není vůbec malá částka. Některé pojišťovny nabízí pro případy poruchy v zahraničí i ubytování anebo náhradní vozidlo. Tak já jsem si letos do Chorvatska dal to nejlepší pojištění, které vlastně existuje na tu službu, a vyšlo mi to na 3 000 se vším všudy i s tím autem. Takže když to srovnáme, zaplatíte sice 3 000, ale máte jistotu, než abyste pak platili těch zmíněných třeba 80 tisíc za odtah. Na Českém Blaníku za chvíli Helena Vondráčková, Čas je proti nám, a taky si dáme třeba Pavla Horňáka a Školu v přírodě.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Hledáte místo pro školení,
7: konferenci
6: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
7: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
6: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
7: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
8: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
9: A jaké?
8: Alfa křížovky, ty s duhou.
9: A s ptákem.
8: Najdete na levnékřížovky.cz.
9: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
8: Mua.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marně.

blinkají vagóny, a Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Tak tohle je Pavel Horňák, škola v přírodě na Českém Blaníku ve 14 hodin. Za okamžik další čerstvé zprávy a počasí a taky si budeme pohodově hrát. Mám pro vás plavce a bicykl.
1: Lidi kolo, to je famózní věc.
0: Dorazí Argema.
1: Když se dívá, něco skrývat.
0: A bude i pokáč. Hrajeme české písničky, které máte rádi. Za chvíli jedeme dál.
2: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
3: Safari Resort Hluboká u Borovan.
4: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
3: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
5: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
6: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
7: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
6: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
5: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
6: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
5: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
6: www.zamek-konopiště.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: O zbytek odpoledne čekujeme většinou oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě je tady lokální přehánky nebo déšť a sem tam i zabouří. Dnes v maximech v odpoledních hodinách 26 až 30 stupňů, na severovýchodě okolo 24 a na horách okolo 18 stupňů Celsia. Zítra už většinou polojasno až jasno s teplotami od 20 do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. V červnu po 8 měsících poklesu meziměsíčně opět stoupl počet zachycených případů žloutenky typu A. Za pololetí jich bylo přes 1300. Nejvíc nemocných je v současné době na jižní Moravě. Za loňský rok hygienici evidovali více než 3200 nakažených. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí více a často zapomínají na vlastní bezpečnost. To potvrzuje i policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
9: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti. Invazivní čtver zubec stříbropásí se kvůli oteplování moří masivně šíří ve východním Středomoří, kde představuje riziko pro plavce. Ryba dokáže svým silným zkusem způsobit vážná zranění. Odborníci varují turisty, aby byli ve střehu. Tenistka Karolína Muchová bude mít dnes šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Turnajová desítka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Naomi Osakaovou. Tak držíme palce. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3,5 minuty po 14. hodině je s vámi Český Blaník a Vlasta Suku mikrofonu. Tak vám všem přeji pohodový poslech dalšího vysílání. Za chvíli třeba Věra Špinarová, Ukolé bavka pro mou lásku a teď Šinavsky, možná. No a taky vás pozveme do elektráren. Ano, speciální prohlídky jsou v plném proudu a více o tom za pár minut na Českém Blaníku.
11: Ví,

0: Richter Gampa, filmová písnička Život je pes. Já doufám, že potěšila. Posloucháte Český Blaník, za minutu už bude 14. No a teď lákačka pro vás, kteří byste chtěli vidět, jak to vypadá v takové elektrárně. No tak právě letos o prázdninách se konají speciální prohlídky elektráren. A na co se můžete těšit a kde, nám poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Tradičně velký zájem o prohlídky vodní elektrárny Lipno a dosavadní obsazování volných míst to jen potvrzuje. Na své si přijdou i zájemci o jadernou energetiku, ti se sice přímo fyzicky nepodívají do areálu jaderné elektrárny Temelín, ale mají možnost si ji prohlédnout virtuálně. A pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou se tak dostanou do míst, kam by se běžný návštěvník ani nepodíval, to znamená například do Velína nebo do skladu čerstvého a použitého paliva.
0: No tak to zní hodně zajímavě, co říkáte. Takže pokud vás tyhle prohlídky opravdu zajímají, prozkoumejte web elektráren a ČEZu a určitě se vám to bude líbit. To si myslím já. Vavi Daněk, píseň, co mě učil listopad, právě teď, za chvíli i Argema, Modrý pondělí. A já přeji krásné úterý.

záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu sedat.

0: Rádio Český Blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na kostele zlá ne

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: duo Hapka Horáček, krásná písnička, kterou Petr Hapka taky naspíval. Kocour se schoulil na tvůj klín. Tahle píseň slaví čtvrtstoletí, přátelé. Ano, 25 let je z roku 2001, z alba Mohlo by tu být i líp. Tak doufám, že vás potěšila tahle nádherná píseň. Co nás potěší za chvíli, tak to je Pokáč, rodinný typ, a taky dáme Plavce a Bicykl. No a v příštích minutách se taky zaměříme na další z rekordů, tentokrát jeden osvěžující, a bude to o největším aperolu. Tak poslouchejte Český Blaník dál. Za 5 minut bude 14:30.
1: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Co když dělám něco špatně? I mně trvalo, než jsem na to přišla. Hubnutí není jenom o vůli. Každé tělo funguje jinak. A co s tím můžu dělat? Lékař mi vysvětlil, že existují možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Promluvit si s odborníkem je důležité.
4: Lékař vám poradí, jak snížit a udržet váhu. Zjistěte více na e.lili/zhubnout.cz. Kampaň podporovaná společností Lili.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s tákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Radio Český Blaník.
8: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

0: ty.
1: Opečková zmrzlina a vychlazená malinovka.
2: Jsou věci, které se nemění.
3: Léto s Českým Blaníkem.
4: Já už co batole rád jezdil na kole za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní.

ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp.

0: stráž. I slovenský hraje český Blaník Miroslav Žbírka s krásnou písní Balada o polních vtákoch. Ještě 4 minuty a bude 3:15.
1: Co Čech? To rekord.
0: No i dnes pro vás máme nějaký ten rekord. Tentokrát, jak už jsem naznačil, to bude rekord osvěžující. A o Aperolu. Tak podrobnosti přidává náš strážce rekordů Pepíno Vaněk.
2: Muzeum rekordů hlásí, je čas na pořádný Aperol. A ten největší, který jsme zapsali do České knihy rekordů, měl objem 15 litrů, byl připraven stejnou technologií, jako si ho dáváte na baru, a v době letních veder je to super osvěžení a ještě navíc nový český rekord. Gratulujeme.
0: No vydat, co všechno se dá vymyslet.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: Už za malou chvíli pro vás příbuzní s písní Host, taky Verona, na mě nečekej, roztančím nás a těšte se na Valdu Matušku. Holky, já mám všechny rád. Dobré odpoledne.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. No,

0: Hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Hledáte auto, do kterého se skvěle nastupuje, perfektně vidíte na cestu, máte velký kufr a zároveň vám nezrujnuje peněženku?
3: Objevte značku MG v Lennon Motors v Říčanech.
2: Máme pro vás všechno.
3: Malé auto, velké, spalovák, hybrid, elektro s manuálem, s automatem.
2: U nás si vybere každý a za ceny, které startují hluboko pod očekáváním. Nevěříte?
3: Přesvědčte se na lennonmotors.cz.
2: Těšíme se na vás v Lennon Motors z Říčany.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Radio Český Blaník.

0: Ahoj, tady Valdemar Matuška. Holky, já mám všechny rád tady na Českém Blaníku. Už je 15 hodin a my si budeme zase pohodově hrát. Co tu chystám? Františku Nedvěda, dáme řemeslo.
1: Je půlnoc, chce se mi spát, ale tři...
0: Tak zaspívají jeleni s Hradišťanem, miluju tě. A další duet, Lenka Filipová a Karel Zich, Mosty. Tak za chvíli pokračujeme dál. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
2: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
3: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
4: Že nic neřešíš.
3: Přesně.
4: Proto jsme vybrali Auto ESA.
3: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
6: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
5: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
6: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
5: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak by to zítra mělo vypadat s počasím? Podle meteorologů čekáme většinou polojasno až jasno. Jenom po ránu a dopoledne ještě na jihu zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Zítra naměříme o něco méně než dnes. Ty hodnoty od 20 do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Toliko počasí a teď se tady za mikrofonem vystřídali kolegové z redakce. Je tu Eliška Votrubová.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, budou zítra opět vyšší. Benzín může stát až 1,40 korun a 1,30 haléřů za litr. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 37 korun a 29 haléřů. Během letošní zbraňové amnestie lidé beztrestně odevzdali téměř 6 000 zbraní. Policii předali zhruba 64 kilo výbušnin a přes 213 000 kusů střeliva. Nejvíce zbraní lidé odevzdali ve Středočeském kraji a v Praze, naopak nejméně v Karlovarském kraji. Ústavní soud zamítl stížnost bývalého ředitele Motola Ludvíka. Ta se týkala rozhodování soudů o jeho vazbě a opatřeních, která vazbu nahrazují. V části, která směřovala proti samotnému trestnímu stíhání, soud jeho stížnost odmítl. Ludvík uvedl, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. V Česku se čím dál víc prosazují přírodní úpravy krajiny. Proto v okolí lesního koupaliště v Liberci vznikne během července soubor přírodě blízkých opatření. Ta mají ochránit vodní plochu před přívalovými dešti. Jak to bude vypadat, ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
10: V okolí přírodní nádrže vzniknou desítky systémů typu jáma, hráz, nové svodnice a celkem 15 tůní. Zlepší se tím zadržování vody v krajině, zvýší se ochrana lesa a odolnost území vůči extrémním srážkám.
9: Stavební práce začnou 20. července a potrvají přibližně 3 týdny. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 3,5 minuty po 15. hodině, stále vás od mikrofonu zdraví a pohodové úterý přeje Vlasta Suk. Za okamžik vám naservíruju 3 ve 3 písničky na společné téma, tentokrát tím společným tématem budou Mosty. Tak se těšte. Do té doby Vladimír Mišík, František Nedvěd a nebo Michal David. Každý mi tě lásko závidí.

0: nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Jsme rádio Český Blaník, hrajeme české písničky, které máte rádi i teď, minutu před čtvrt na čtyři, a za námi Vladimír Mišík Jednou.
2: Rádio Český Blaník. Tři ve tři.
1: Ano, každé přední odpoledne, vždy krátce po 15. hodině pro vás máme tři ve tři. Tři písničky na společné téma. Tím dnešním tématem jsou mosty. Jak už jsem říkal, tak schválně. Jaká písnička by mohla být o mostech? No, já vím o té od Lenky Filipové, Karla Zicha. Tak to jsou jedny mosty. Co druhý most? Třeba Most přes minulost od Lucky Bílé. No, třeba ještě třetí most, Michal Prokop, Framus Five a bitva o Karlův most. Tak tady je máte.
2: Tři ve tři. Na Českém Blaníku.

0: Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most. Bitwie o Karlów Most.
1: Tak to byly 3 ve 3 pro dnešní den. Téma most. Michal Prokop, Framus 5, bitva o Karlův most, předtím most přes minulost a taky mosty od Lenky Filipové, Karla Zicha. Zítra opět naservírujeme 3 ve 3, tentokrát bude tím tématem parta, tak se těšte, krátce po 15. hodině. Za chvíli Jeleň, Jiří Pavlice s Hradištěnem a Miluju tě a taky nám zaspívá Hana Zagorová písničku Džínovej kluk. Za 5 minut bude 15:30.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
8: Migové.
7: Harley.
8: Xindl X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle byly Eláni, sestrička s Kramárou na Českém Blaníku. Za 4 minuty bude 3:15. A my teď zamíříme do Varů. Na filmovém festivalu měl včera premiéru časozběrný dokument Heleny Ceštíkové o Báře Basikové. A tady je reakce hlavní aktérky.
1: Naprosto mě to rozsekalo, dojalo a hrozně si toho vážím. Už to, že tady můžu mít jako svůj film nebo film o mně, to je obrovská podsta. Za půl hodiny je 6 CDčka, které vyšlo právě firma Warner Music, ho vydala u příležitosti filmu, že tam budou všechny ty písničky, které ve filmu zazněly. A pak denně tady mám rozhovory, natáčení, focení, úterý koncert se svojí kapelou 7.7., pátek 10.7., koncert s Michalem Pavlíčkem. Jsem tady plně využitá a vytížena.
0: Tak, ať se dokumentu daří a samozřejmě Váře taky. Do té 16. hodiny ode mě pro vás třeba Karel Gott, taky Standa Hložek či Viktor Sodoma. Vlasta Suk se s vámi pro dnešek loučí. Za chvíli kolega Michal Krusberský, který už je tady ve studiu. Tak pozdrav posluchače, Michale, nestyď se, pojď na ně.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak jak se těšíš na dnešní vysílání?
2: No po takovém volnu rozhodně.
0: No tak jo, tak samozřejmě budeš určitě hrát pohodové písničky, předpokládám.
2: No, od rána do večera, jak jinak.
0: Tak jo, tak se těšte na Michala Krusberského už za chvíli. Mějte se báječně.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.

0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Rádio Český Blaník.

0: Viktor Sodoma a parní stroj. Řekl bych, že jako dobře namazaný stroj funguje i to naše vysílání. A tak za chvíli přivítáme Elišku Votrubovou s aktuálními zprávami, ale nejdřív připomenu, co budeme poslouchat po 16. hodině. To tady bude kapela Olympic a taky otázky. Kolik je slunci let? Těšit se můžete i na Petra Spáleného a jeho Blaník. No a bude i Helena Vondráčková a Jirka Korn a Slunce. A taky další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s tákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den čekáme polojasný až jasný. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost doznívajícím deštěm a teploty 20 až 25, na jihu Moravě až 27 a na horách kolem 15. Tolik počasí na zítřek a teď s aktuálními zprávami dorazila Eliška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Hlavní město má další problémy s dodávkami teplé vody. Tak kvůli havárii horkovodního potrubí neteče v části Prahy 10. Jde o Malešice, Strašnice, Skalku a část Vršovic. Bez teplé vody zůstává už šestý den i kus Prahy 4. Bez dodávek tepla a teplé vody jsou tisíce domácností v Nuslích, Podolí, Krči a taky v Michli. V Bochově na Karlovarsku se otevřela naučná houbařská stezka. Nachází se kousek od silnice na Toužim a měří zhruba 4 kilometry. Trasa je navržená jako interaktivní vzdělávací okruh. Pokračuje spoluautorka projektu Monika Macháčková.
9: Spojuje takové zajímavé informace ze světa hub, poznávání přírody a zábavné prvky do jednoho. A není tam vždycky jako houbařská tématika. Je vhodná pro rodiny s dětma, pro děti, pro školní skupiny i pro všechny milovníky přírody a houbaření.
8: A ty nejmenší trasou provede maskot Bloudík, který předává taje houbaření zábavnou a stravitelnou formou. S potížemi musí počítat řidiči na Berounsku. Dopravu z Berouna na Hýskov a na Chyňavu totiž zkomplikuje oprava železničního přejezdu. Úplná uzavírka Lidické ulice potrvá od pondělí do soboty. Auta budou muset po objížďkách a omezení se dotknou taky autobusů. Vůdkyně francouzské pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků. Politička dostala pokutu v přepočtu více než 2 miliony korun a soud jí uložil 3leté vězení. Z toho 1 rok s elektronickým náramkem a 2 roky podmíněně. Tolik zprávy, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 16. už vám dobré odpoledne všem přeje Michal Krusberský. Po všech peripetiích už jsem s vámi. No a za chvíli si objasníme vznik další hezké české písničky. Čeká nás písnička dne, taky Lešek Semelka nebo teď Olga Lounová.

0: Výborné otázky. Od Olympiku doznívají 15 minut po 16. na Českém Blaníku.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: A pokud si kladete otázku, jak vznikla písnička Puberťák od Xindla X, tak my vám to teď rádi jako řekneme. Teda my ne, ale konkrétně Jenda Vávra, který je spoluautorem právě písničky Puberťák od Xindla X. Takže jak to bylo?
3: Písnička Puberťák vznikla s Xindlem X, s Ondrou, tak, že jsme se bavili o tom, že sice už nejsme nejmladší, ale v hlavě se pořád cítíme hodně mladý. Ondra přišel s nějakým základním nápadem a v průběhu té písničky jsme tak nějak už jako tušili, nebo já jsem říkal, tyjo, to by jako mohlo zarezonovat, protože podle mě hodně lidí se cítí jako mladší, než ve skutečnosti jsou, a je to dobře a já bych to každému přál, a nakonec opravdu se z toho vlastně stal hit a mám tu písničku rád a doufám, že si i to puberťáctví, jak já, tak vy všichni udržíte až do konce života.
0: No je to tak, já myslím, že s tím můžeme souznít, jak se říká, nebo se stotožnit, takže si Xindla X teď pustíme a vám přeju pohodové úterní odpoledne.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Rádio Český Blaník.
1: Já kdysi s Úsvitem ti říkal častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

0: Ondráčková, Jirka Korn, dvojice, kterou jsme si letos užili taky na Konopišti. Teď jsme si dali jejich slunce a sluníčka jsme si pravda na mnoha místech dneska taky užívali, ale stále nás také na mnoha místech trápí ještě přehánky a bouřky, tak s tím raději počítejte a za chvíli si pochutnáme na Houbách magických, bude kapela Kabát a taky Michal Tučný anebo Aneta Langerová. Dobré úterní odpoledne vám přeje Michal.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Rádio Český Blaník.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promíjí.

0: Marika Gombitová a Koloseum. Většinou se před novináři skrývá a žije pouze doma, ale občas se ukáže i na veřejnosti. Tak teď doznívá její písnička v 16 hodin a skoro 43 minut. K tomu, no a to je taky čas, abych vám připomněl, že i vy si můžete nechat zahrát nějakou vaši oblíbenou písničku. Už příští hodince se do toho pustíme, ale abychom věděli, co máte rádi, co byste si rádi zahráli, třeba na ty zahrádky, k bazénům, nebo jenom domů, na balkóny, tak nám to dejte vědět na 728 36 307, a nebo pošlete hlasovku přes WhatsApp na stejné číslo a samozřejmě připište nějaký ten vzkaz, abychom věděli, pro koho by to mělo být a od koho a jak se máte a tak dále, však už to znáte. No a od nás za chviličku Michal Davida nebo taky kapela Opět Radeček a její Hory. Tak stále pohodové odpoledne od nás z Českého Blaníku přejeme.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Ztracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Prodoma.
1: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
6: Písnička na přání.
7: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
6: Písnička na přání na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: bílou velrybou Michala Hrůzy jsme dopluli pomaličku až k 17. hodině. No a po 17. budeme se tak trošičku toulat se Sebastianem. Nešlap, nelámej, to chystá Hanka Zagorová. A ještě podvod Honzy Nedvěda. Ovšem my žádný podvod nechystáme, my jsme Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
3: Na Českém Blaníku.
0: Také zítřejší den bude vesměs polojasný až jasný. Na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. No a teploty povyskočí na 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravě naměříme až 27 a na horách kolem 15. I když na Šumavě, tam můžeme naměřit až 18 stupňů. Tolik počasí na ten zítřejší středeční den. A teď Eliška Votrubová, ta taky ví, co se kde děje.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Evropa by se podle prezidenta Pavla měla zajistit vlastní obranu a nespoléhat se dál na pomoc Spojených států. Šéf Bílého domu si podle Pavla začal vynucovat, aby se zbytek NATO postavil na vlastní nohy. Pavel to podle novinek.cz uvedl v diskuzi na mnichovské bezpečnostní konferenci v Ankaře. Letní prázdniny bohužel nejsou pro každé dítě veselým obdobím. Některé trápí osamělost, sociální vyloučení nebo nadměrný čas na internetu. Tématu se věnovala dnešní tisková konference ministerstva vnitra. Zúčastnila se jí i naše reportérka Sára Voldánová.
7: Hezký den. Dnešní tisková konference se věnovala vládnímu programu Bezpečné dětství. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo 38 milionů korun na ochranu dětí. Peníze podpoří třeba krizové linky a projekty v regionech, jako jsou dětské tábory. Velkým tématem byla také bezpečnost dětí na internetu, kde případů zneužívání bohužel každoročně přibývá. Pomoci má také nová pracovní skupina zaměřená na prevenci, odhalování škodlivého obsahu a přípravu legislativních změn. Z ministerstva vnitra Sára Voldánová.
6: Z karlovarského letiště už lidé do Tuniska létat nebudou. Letiště dovolenkové čartrové lety od 14. července pro malý zájem ruší. Dál se bude létat do Bulharska a Turecka a letiště zachovalo i pravidelnou linku do uzbeckého Taškentu. Hokejista David Kempf končí v NHL. Útočník posílí extraligový Litvínov, kde podepsal tříletou smlouvu. Dlouhodobé kontrakty pak u Severočechů uzavřeli i lídři týmové ofenzivy Ondřej a David Kašovi. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a taky už za malý okamžik bude písnička na přání, ale to až za chvíli, do té doby stihneme třeba ještě slibovaného Sebastiana a Toulavou, také extra benda Poslední zvonění a ze všeho nejdřív Miraj. A Michal Krusberský je s vámi, tak si udělejte pohodu a dobrou náladu i s námi.

0: Tak jsme se trošičku toulali, tak je se Sebastianem, to je takový jazykolam. Skoro 13 minut po 17. hodině.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: No a teď už se jdeme zatoulat do vašich vzkazů, takže kdo nám napsal? Ahoj, zdravím všechny v rádiu Český Blaník a také všechny posluchače, což takhle dát si písničku Michala Davida a Lucky Vondráčkové, a to konkrétně písničku Byla to láska. No proč ne? Napsala nám poslala pozdrav z Moravy Marťa a připsala PS, chválím výběr písničky dne, i když mi letos už bude tolik. Člověk musí někdy pustit starosti za hlavu a nebýt suchar. To je jasná věc, takže budeme dál všichni pubertáci a jdeme si zahrát právě slibovanou písničku. Marťo, zdravíme, ať se daří a hezké odpoledne. Písnička

0: Nešlap nelámej a taky Hanka Zagorová teď na Českém Blaníku a za chvíli už nám bude třeba hrát a zpívat Honza Nedvěd, kterého mimochodem můžete hodně často slýchat o víkendu v našich písničkách k táboráku, ale bude i slza a když už jsme u ní, tak ta nám bude vystupovat taky na našich letních blanických koncertech. Mimochodem za chvíli vám prozradím, kde budeme už tenhle pátek, tak si na to počkejte.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
3: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
4: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
3: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
2: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
3: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
2: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
3: www.zamek-konopiště.cz
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Pozor, pozor! Auto už pětkrát v Praze!
8: Ano, přesně tak. Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než nejdřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
7: Auto pětkrát v Praze. Blíž než nejdřív.
8: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Mami, my si chcem pořádně zabobovat.
10: Teď v létě?
11: No jasně, na Monínci mají novou bobovou dráhu. Jedem!
12: Nahoru za zážitky.
13: Nahoru Resort Monínec.
12: Letní Activity Park jede naplno.
13: Téměř kilometrová nová bobová dráha.
12: Maxi skluzavka.
13: Lanový park.
12: Elektrokoloběžky.
13: Bike park. Pro víkend, pro prázdniny, pro celou rodinu.
12: Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
13: Všechny atrakce najdete na www.nhr.cz.
14: Radio Český Blaník.

0: A to mám rád, zpíval Karel Gott, a my pro vás taky něco máme, co máte rádi.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Aspoň si to teda myslím, že máte rádi letní koncerty, kde se můžete přijít pobavit, dát si něco dobrého a poslechnout si ty vaše oblíbené interprety. Tak přátelé, tento pátek se opět vydáváme za vámi. 10. července budeme v Pelhřimově, začínáme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí. No a tentokrát opět přivezeme třeba kapelu Slza. Bude na místě i Olga Lounová. Ale také samozřejmě Vojta Nedvěd a celá naše blanická kapela, která zahraje všechno, co umí, a umí toho rozhodně hodně. Tak se zastavte, protože na místě si můžete dát nejenom dobrou šumčičku a pivečko, ale taky samozřejmě dostanete od nás sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. A díky ní můžete být už během pár dnů bohatší, protože někoho na závěr odměníme i 100 000 výhrou. Takže tu nálepku si rozhodně schovejte, doma nikde nalepte, bude se vám rozhodně hodit. No a v pátek se na vás těšíme, ještě jednou připomínám, v Pelhřimově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály sladoučké a voňavé meruňky.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
15: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: Tohle byla kapela Olympic a nevím, jak to máte vy, ale já bych občas ten 8. den v týdnu rozhodně potřeboval, abych všechno zvládnul a stíhal. Rozhodně ale stihnu ještě připomenout písničky, které budeme poslouchat po 18. hodině. Čekají nás pánové opět Radeček a s nimi Eli. Taky si dáme Slunce v duši a Nightwork. A ráno nabídne Valda Matuška. Ano, české písničky, které máte rádi na českém Blaníku.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší středa má být polojasná až skoro jasná se sluníčkem. Na jihozápadě Čech máme čekat v první polovině dne ještě zvětšenou oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty i zítra velmi příjemné, 20 až 25 stupňů. Na jihu Moravy naměříme až 27 a na horách kolem 15, i když na Šumavě tam může být pravda až 18 stupňů. Teď ještě poslední zprávy a Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
5: Na českém Blaníku.
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Nejvyšší ústavní činitelé by se opět mohli pravidelně scházet. Obnovení schůzek chce prezident Petr Pavel. Koordinace zahraniční i bezpečnostní politiky je podle něj nezbytná. Společná jednání nejvyšších ústavních činitelů váznou od ledna. Komunikace mezi hradem a vládou se omezila hlavně na jednání prezidenta s premiérem. Na Tachovsku nedaleko Kšic hoří pole. Na místě jsou od odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů a platí třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Pole hoří na ploše přibližně 12 hektarů. Požár se podařilo lokalizovat, dál se nešíří. Policie upozorňuje na zranitelnost motorkářů. V letních měsících jich na silnice vyjíždí velké množství a často zapomínají na vlastní bezpečnost. Potvrzuje to i preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
7: Motocyklistů nechrání žádná karosérie, ani bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní bezpečnosti. To speciální oblečení, nejlépe s reflexními prvky, přilba, pevná obuv, rukavice, chrániče kloubů a páteře.
6: Mít na motorce jen tričko a kraťasy znamená i při malém pádu hodně bolesti. Paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O zachování disciplíny, ve které v posledních letech kralují Češky, rozhodl Mezinárodní olympijský výbor. O další medaile tak mohou usilovat jak úřadující vítězka Zuzana Maďarová, tak i královna předchozích her Ester Ledecká. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minutky po 18. vám pohodový večer přeje Michal Krosberský. Budu se těšit zase zítra odpoledne. A teď Lucie a Panic. Jsem skoro...

jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi

0: Sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

až budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starý mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: potřebujete spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
3: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
4: Hledáte místo pro školení,
5: konferenci
4: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
5: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
4: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
5: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
6: České písničky, které máte rádi.
7: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s tákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám. 10 let, jak půl hodina.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
0: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
2: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
0: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
2: Na měsíc, 3 měsíce, půl roku nebo rok.
0: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
2: A cena?
0: Už od 330 korun za den.
2: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
0: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
4: Mirá,
3: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové,
3: Harley,
4: Xindl X,
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák.
5: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká 90ková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zóna.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
4: Více na legendy v Třebíblicích.cz.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

skrz hloubku ran, pak vyprchám. Tvůj vesmír nejde, vesmír nejde.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
2: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

zase bude líp. Neměli jste byt,

0: zase bude líp.
1: Český Blaník.

0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Právě teď probíhá velký výprodej skladů. Využijte atraktivních slev a potěšte svou zahradu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne. A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska. Lásko.
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mě?

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
2: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
1: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
2: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
1: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
3: Rádio Český Blaník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
7: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekával. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašunil překvapením. I já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Lucí a Seferukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
4: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník. Český.
6: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

Oči na svijetje nebe vima, prave mi pratilo tebe vim, u što vim, vim co je žit leta v kleci vim, vim že čas smutku snad přešel.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počet.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal,

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

definice právní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojistné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.